Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM.

Music Radio. Hudba všech barev. Praha Brno. Color Music Radio. Super Music na FM. DJ. Jam.

0: Legendy jamajského roots reggae The Abyssinians vystoupí poprvé a pravděpodobně naposledy v Praze, a to už v neděli 24. května. Rozhodně se nenechte ujít tento výjimečný reggae koncert s jamajskými legendami, kterým bude předskakovat Lone Ranger. 24. května Lucerna Music Bar. Pokud máte rádi hip-hop, rozhodně si nenechte ujít 31. května na lodi Cargo Gallery Soundboy Boombox. Brooklyn budou reprezentovat kultovní duo Smith & Wesson a před nimi vystoupí skvělý Blue & Exile z Los Angeles. Dvojitá porce poctivého hip-hopu a jako support DJ Ghost aka Grunza v neděli 31. května Cargo Gallery Smíchovská náplavka. Lístky go out. Boombox, Smith & Wesson, Blue & Exile. See you there.
1: Color Music Radio.
2: Bylo 8 hodin.
1: Hudba všech barev.
2: Color Music Radio.
3: Jam Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, kterým se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice.

0: Prague 420, konopný veletrh a festival v Praze.
1: PTK, H1.6, Elboy, Danzhun, Michailov, Payne, General Levy nebo Debit, rapera Bernas LA.
0: Přes 100 vystavujících značek, soutěže, atrakce a hromada zábavy.
1: Už 6. a 7. června v Praze. Prague420.com.
2: Pokud máte rádi hip-hop, rozhodně si nenechte ujít 31. května na lodi Cargo Gallery. Soundboy Boombox. Brooklyn budou reprezentovat kultovní duo Smith & Wesson a před nimi vystoupí skvělý Blue & Exile z Los Angeles. Dvojitá porce poctivého hip-hopu a jako support DJ Ghost aka Grunza. V neděli 31. května Cargo Gallery Smíchovská náplavka. Lístky go out. Boombox, Smith & Wesson, Blue & Exile. See you there. Legendy jamajského roots reggae The Abyssinians vystoupí poprvé a pravděpodobně naposledy v Praze, a to už v neděli 24. května. Rozhodně si nenechte ujít tento výjimečný reggae koncert s jamajskými legendami, kterým bude předskakovat Lone Ranger. 24. května Lucerna Music Bar.
3: MCAR Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od MCAR Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
4: Kdo vládl světu, když hitparádám vodili Kool & The Gang?
5: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
6: Vydáte-li se v těchto dnech na cestu do Gottwaldova?
4: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
6: Přijedete zcela určitě do Zlína.
4: Co hrála rádie, když se ještě dala poslouchat?
7: Single Story, stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
4: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce v sobotu v 16.
7: Se Zuzanou Maxa.
4: Single Story. Partneři pořadu Single Story jsou Zoner Studio. Nový název pro osvědčený český software na úpravu fotografií. Ještě silnější v novém kabátě a s AI. Zoner Studio. Zoner.cz.
8: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
9: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin. Živě z record shopu Fono.cz.
8: Nalaď si Fonotouch.
9: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
8: Fonotouch.
9: No tak to roztouch.
8: Uvádí Record Shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
10: Color Music Radio.
4: Bylo 9 hodin. Color Music Radio.
11: Color Music Radio.

0: legendy jamajského roots reggae The Abyssinians vystoupí poprvé a pravděpodobně naposledy v Praze, a to už v neděli 24. května. Rozhodně se nenechte ujít tento výjimečný reggae koncert s jamajskými legendami, kterým bude předskakovat Lone Ranger. 24. května Lucerna Music Bar.
1: Co je sladký a přitom v pohodě?
2: Ravito.
1: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
2: Ravito.
1: Co je bio a bez přidaného cukru?
2: No přece Ravito.
1: Jahoda, čokoláda a rašít.

0: Color Music Radio. Color Music Radio.
1: To byla famózní a skvělá show.
2: Ahoj, tady je Roman. Tady je Roman. Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
3: Color Music Radio.
0: Romeo Show vám přináší Čaje Tékane.
4: Color Music Radio.
5: Bylo 10 hodin. Color Music Radio.

0: Music Radio.
1: Bylo 11 hodin. Color Music Radio.
2: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný dance music, soulu, R&B, smooth, club classics můžete poslouchat na Koloru vždy každou sobotu v pravé poledne, tedy ve 12 hodin. No a v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Pokud máte rádi hip-hop, rozhodně si nenechte ujít 31. května na lodi Cargo Gallery Soundboy Boombox. Brooklyn budou reprezentovat kultovní duo Smith & Wesson a před nimi vystoupí skvělý Blue & Exile z Los Angeles. Dvojitá porce poctivého hip-hopu a jako support DJ Ghost aka Grunza v neděli 31. května Cargo Gallery Smíchovská náplavka. Lístky go out. Boombox, Smith & Wesson, Blue & Exile. See you there.
1: Prague 420, konopný veletrh s nakouzeným programem.
2: PTK, Danzhun, Elboy, Michailov H1-6, Lautzwan, Payne nebo třeba General Levy a vůbec poprvé u nás zakladatel Cookies rapper Berner.
1: Přednášky, workshopy, soutěže a hromada atrakcí jako třeba divoký bík ve tvaru jointa.
2: Prague 420, už 6. a 7. června v Praze v areálu Louka Prague. Pro více informací navštiv prague420.com.
0: Legendy jamajského roots reggae The Abyssinians vystoupí poprvé a pravděpodobně naposledy v Praze, a to už v neděli 24. května. Rozhodně si nenechte ujít tento výjimečný reggae koncert s jamajskými legendami, kterým bude předskakovat Lone Ranger. 24. května, Lucerna Music Bar.

0: Music Radio.
1: Color Music Radio.
0: To byla famózní a skvělá show.
2: Ahoj, tady je Roman.
3: Tady je Roman.
2: Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
4: Color Music Radio.
5: Romeo Show vám přináší Čaje Tékane.
6: Color Music Radio.
7: Bylo 12 hodin.
8: Color Music Radio.

Tak, příjemnou dobrou chuť vám na vlnách Color Music Radio. Srdečně přeje Lukáš Kolíbal. To byl George Simonet z Bahamských ostrovů. Don't touch me, tomato. Posloucháte Polední meny na vlnách Coloru v premiéře v pátek, v repríze v neděli. A moc se těším na následující hodinu, kterou vás budu provázet a zcela záměrně začínám takhle v tropických zemích. Teď se přesuneme na Jamajku, ale zůstaneme ještě v éře Kalypsa, který přišlo ještě před ska a před reggae music, kterými potom navážeme. Přeju příjemný poslech a dnes si budeme mimo jiné povídat o akci, která bude probíhat dnes v pátek odpoledne, respektive už probíhá od rána v Holešovické tržnici a která se jmenuje Pěstuj město. Za chvilku si povíme víc.

Delroy Wilson a jeho velký hit jménem I'm in a Dancing Mood. Kdo jste při chuti o víkendu tancovat, tak pro vás mám taky nějaký tipy, ale předtím ještě něco o akci festivalu Pěstuj město, která probíhá v Praze v pátek 22. května. Tato akce propojuje městské pěstování, kompostování a komunitní život ve městech. Setkávají se tam zástupci měst, organizací, komunit i veřejnosti, aby sdíleli zkušenosti a ukázali, jak mohou tyto principy fungovat v každodenním městském životě. Akci pořádá sdružení Kokoza, který mají dlouholeté zkušenosti s městským pěstováním, komunitníma zahradama a kompostováním. A právě kompostování je jednou z hlavních témat toho letošního ročníku a budou sdílet spousty inspirace i konkrétních řešení, protože už jsme si zvykli, že třídíme plasty, že třídíme třeba i kartony, někdo jde třeba i dál, ale to, co ten odpad z kuchyně, který každodenně vytváříme chtě nechtě, tak ten poskytuje obrovské množství živin. Pokud máte zahrádku, tak víte, že kompost je poklad zahrady, ale jak to dělat ve městě? A právě o tom je tato akce, která probíhá v pátek celý den. Dopoledne odborný program v Jatkách 78, což znamená hala 7, Holešovická tržnice, a odpolední program potom představí spousty různých zajímavých rozhovorů i akcí, bude se vyhlašovat soutěž Zelená oáza a na závěr od 17. hodiny bude komunitní hostina, tombola, poetické okénko a od 20 hodin do 21 bude můj DJský set, protože jsem byl pozván, abych mezi 15. a 20. hodinou moderoval tady tuto akci, tak moc se na to těším, vřele doporučuju. Holešovická tržnice dneska venku u haly 22. A kdyby vám bylo horko, tak u té haly bude i mlhoviště a budou tam zároveň exkurze, dílny, festivalové stánky a zóny a právě zmíněná komunitní hostina. Tak moc se těším na případná shledání dneska odpoledne a pokračujeme v muzice. Jak jednou začnu s Jamajkou, tak se mi nechce od tam a dál. Tohle to jsou The Techniques a Queen Majesty. A za chvilku taky The Abyssinians, jamajský legendy, který přijedou do Prahy už tuto neděli.

Legendární americké trio The Abyssinians, které svůj první velký hit nahrálo už v roce 1969 v kultovním americkém studiu One, dorazí poprvé do Prahy a z té originální sestavy stále je jeden žijící člen, Donald Manning, který v rámci evropského turné dorazí taky, a sebou už má mladší zpěváky, který jim to přece jenom dobře zpívá, hodně dobře, takže už to není trio, ale je to dokonce kvartet, skvělá doprovodná kapela, už tuto neděli v pražském Lucerna Music Baru. A já jsem měl otevřenou soutěž, tak se podívám, jak to s ní vypadá. The Abyssinians jsou jedněmi z velkých klasiků roots reggae, právě díky tomu, že pomohli hodně definovat zvuk první poloviny 70. let. Natočili vlastně 3 alba, z nich jsou ale vlastně naprosto zásadní, jeden song za druhým je prostě hit za hitem. A opravdu velký klasiky, který si myslím bude zpívat v neděli celá Lucerna. Tak srdečně zvu, navíc to bude dvojkoncert, protože jim bude předskakovat Lone Ranger se stejnou kapelou. Takže v neděli večer Lucerna Music Bar a těch akcí v průběhu tohoto víkendu, speciálně pokud vás zajímá karibská muzika nebo muzika inspirovaná Karibikem nebo s kořeny v Karibiku, tak těch akcí bude mnohem více, speciálně dubových. Jedna bude v Praze, další bude ve Zlíně a o tom si povíme za malou chviličku.

Tak, trochu Dubwise Music v dnešním polední menu. Tato je majská Hempressativa a italský producent Paolo Baldini, kteří vystoupili v dubnu v Praze. Žel jsem nebyl fyzicky přítomen, ale viděl jsem videa a viděl jsem, že tam byla naprosto parádní atmosféra a zcela záměrně jsem zahrál trošku Dubwise Music, protože ty pozvánky, které pro vás mám na tento víkend, jsou vlastně převážně dubové. V pátek večer 22. v Praze ve Vile Štvanice proběhne akce jménem Subwise, kde vystoupí rakouský producent Dubin Sun s houslistkou, která se říká Pia Zawa. A společně s nimi vystoupí jaký domácí producent s velkými mezinárodními přesahy Echo Boy. A celý to pořádá Mára Stepa a bude se hrát na Pure Energy Sound Systému. To bude v pátek večer ve Vile Štvanice. No a potom je tady hned tři pozvánky na sobotu. Jednak ve Zlíně proběhne International Sound System Conference, který se zúčastní hned tři sound systémy, dva z Čech, jeden ze Slovenska, Bashment Bass Foundation ze Zlína, který to celý pořádají a který se pozvali olomoucký Conscious Soldiers a taky trenčínskou partu Dub from the Ground. Bude se hrát ve Zlíně na Savahu. Akce bude od 12 v poledne do půlnoci. Tak tip pro vás, kdo by se si chtěli dát takovouhle sound systémovou konferenci na třech sound systémech. To je pozvánka do Zlína. Další pozvánka je do Prahy, kde proběhne v během dne akce v obchodě Second Shot v Praze na Žižkově v Bořivojce 106 mezi 15. a 21. hodinou, kde proběhne jednak křest nového čísla fanzimonu Reggae Recipe a jeho vydavatel Selector Conqueror taky bude hrát nějakou muziku k tomu. A potom tam bude zajímavý povídání Hala Hubermana, což je britský novinář a taky selektor, jak se říká na Jamaice DJs, který udělal velmi zajímavý text o reggae ve střední a východní Evropě. A vznikl z toho velikánský článek, o kterém a o jehož souvislostech bude právě vyprávět na týhle odpolední akci Second Shot a ještě dorazí jeho brácha, takže tam budou hrát v oba dva pod jménem Steady Rockin' Brothers. Tak to je pozvánky, tři pozvánky na sobotu a zároveň v neposlední řadě ještě jednou zopakuju, v neděli večer v Lucerna Music Baru jamajský dvojkoncert The Abyssinians a k tomu Lone Ranger. A tam se bude otvírat ve 20 hodin v neděli večer v Lucerně, to bude svítit a vonět. Tak vřele doporučuji, protože to opravdu bude jedinečná příležitost zažít naživo. A my si dáme teďka ještě jednu dubovou záležitost, kterou jsme si hráli v úterý v noci v rámci reggae speciálu a hned mi psal kamarád z Opavy, cože to je, tak vězte, že to jsou Moving Souls featuring Mickey Romeo a ta věc připomíná velmi nadčasový volání po spolupráci Unity. When you might select to play them style, it make you

Posloucháte Polední média, vzpomněl jsem si taky na Dread Zone, že jsme si dlouho nehráli tenhle ten velikánský hit jménem Little Britain. Tak právě teď a tady v rámci Poledního menu za podpory nakladatelství Darmagaya, MacParts.cz a taky Rojto Ice Cream. Velký díky za podporu. Já už jsem vám neříkal, možná to říkali kolegové přede mnou, že včera jsme měli velmi plodné studiové rozhlasové setkání. Skoro všichni moderátoři našeho rádia, aspoň ti, co to měli blízko do Prahy, tak dorazili a bylo to velmi zajímavý. Vzniklo z toho několik sázek. A tak jsme se trochu hecovali navzájem. A jedním z nápadů bylo toho méně repríz Poledního menu, ale já jsem rozhodně pro, ale chtěl by to z partnera pořadu, tak třeba zrovna posloucháš, tak napiš lukas@radiocolor.cz. Taky tam proběhl nápad toho udělat Poledního menu dvouhodinový. Co vy na to? Napište mi na stejné adresu, uvidíme, co se s tím dá dělat. Každopádně tohleto už jsou Ritz All Stars a věc jménem The Garden. S připomínkou dnešní páteční akce jménem Pěstuj město. Hrajeme si z vinylů. Poslouchejte Polední menu na Color Music Radio. Příjemný poslech.

Tak, Polední menu se blíží do svého finále, respektive tohle byla předposlední písnička, kterou vám dnes ještě stihnu zahrát, dokud je to Polední menu hodinové. Ještě jednou tady opakuju svůj dotaz, jestli byste preferovali spíše menu prodloužit na dvouhodinové, anebo byste radši každý den jedno čerstvý. To je zásadní otázka a pak ještě hledá se sponzor nebo zásadní partner tohoto pořadu, který by to mohl posunout dál a udělat to reálný. Tak třeba někdo mezi vámi, mezi Karlovými Vary a Opavou by se třeba našel. Zdravím samozřejmě do všech měst, Praha, Brno, Plzeň, Jihlava, Karlovy Vary, Český Budějovice, Český Krumlov, Znojmo, Opava. A dozvěděl jsem se taky, že už brzo budeme v Ústí nad Labem, tak na to se taky ještě hodně těším. A ještě tam byla jedna frekvence, ale to si nechám jako překvápko. Tak velký díky Mirkovi a celému týmu Color Music Radia, že milujeme muziku a že milujeme rádio a jsme moc rádi za vaše zpětné vazby, že vás to baví poslouchat. Tak díky, že posouváte a pokud můžete nějakým způsobem třeba zapropagovat tam, kde posloucháte vy, dát vědět ostatním, nebo byste třeba chtěli nějakou nálepku, vymýšlíme nějaký originální motivy, tak mi napište lukas@radiocolor.cz, máme to interaktivní dnes a díky za poslech, přeju vám krásný odpoledne a ještě jeden song na závěr a přeju vám krásný víkend. A těším se buď dneska odpoledne na festivalu Pěstuj město v pražské Holešovické tržnici, respektive venku přední, a nebo třeba v neděli na The Abyssinians. Mějte se parádně, krásné odpoledne. Rien qu'un petit bout

MCAR Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od MCAR Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou fólií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.

Legendy jamajského roots reggae The Abyssinians vystoupí poprvé a pravděpodobně naposledy v Praze, a to už v neděli 24. května. Rozhodně se nenechte ujít tento výjimečný reggae koncert s jamajskými legendami, kterým bude předskakovat Lone Ranger. 24. května, Lucerna Music Bar.

0: Music Radio.
1: Byla jedna hodina. Color Music Radio.
2: Jam Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, kterým se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podporu českého výrobce konopných bod a oblečení Bohempia.eu.

Posloucháte Color Music Radio, srdečně zdraví Lukáš Kolíbal. Pokud posloucháte v neděli, tak posloucháte premiéru od 13. hodiny, právě vám dohrálo polední menu. A v tom polední menu zazněl Stevie Wonder s připomínkou toho, že teď minulý týden měl narozeniny, 76. pokud se nepletu. A tak jsem si říkal, že by bylo dobrý vzpomenout jeho masterpiece i v rámci pořadu album týdne, protože samozřejmě Stevie Wonder nebyl jenom Little Wonder, ale byl Forever Wonder. Jeden z výtečných zpěváků, skladatelů, klavíristů, který natočil desítky skvělých alb. A my máme už dnes 29. album týdne, ale Stevie Wonder tam ještě nezazněl, tak jsem si říkal, to je skvělá příležitost právě dnes a právě tady. Možná taky posloucháte ve středu od 20. hodiny, tak to je repríza, ale je úplně jedno, jestli posloucháte, kdy posloucháte, ale je důležitý, že posloucháte, a srdečně vás zvu k dalšímu poslechu. Stevie Wonder, vybírám album z roku 1973, který se jmenuje Inner Visions, který vyšlo u značky Tamla, která je pod křídly Motown Records. Tohle album bývá považováno za jednu z jeho velmi klasických a legendárních desek a potvrzuje tu proměnu z malého Little Stevie Wonder, známýho pro své romantické balady, do více vyzrálého, dospělého, uvědomělého umělce. I na této desce pokračuje s experimentováním s The Original New Timbral Orchestra, syntetizátorem, který vymyslel Malcolm Cecil a Robert Margulev. A tato deska, která vyšla v roce 1973, konkrétně 3. srpna, ji produkoval sám Stevie Wonder a společně s ním Malcolm Cecil a právě Robert Margulev. Předchozím albem byl Talking Book a následujícím Filthiness First Final. Ono těžký vybrat z takovýhle obrovský diskografie jenom to jedno album, ale musím říct, že tohle je jedno z těch mých velmi oblíbených. A Stevie se tam dotýká mnoha různých témat, to deska byla velmi dobře přijatá a najdete na ní celkem 9 songů, z nich Too High nebo Living for the City jsou samozřejmě velmi známý nadčasový singly, ale myslím, že stojí za to si to dát v celý plný podobě právě teď. Album týdne, Stevie Wonder a album Inner Visions. Přeju vám krásnej, příjemnej poslech.

0: Pokud máte rádi hip-hop, rozhodně si nenechte ujít 31. května na lodi Cargo Gallery Soundboy Boombox. Brooklyn budou reprezentovat kultovní duo Smith & Wesson a před nimi vystoupí skvělý Blue & Exile z Los Angeles. Dvojitá porce poctivého hip-hopu a jako support DJ Ghost aka Grunza. V neděli 31. května Cargo Gallery Smíchovská náplavka. Lístky go out. Boombox, Smith & Wesson, Blue & Exile. See you there.
1: Color Music Radio.
2: Byly 2 hodiny. Color Music Radio.
3: Francouzské vychytávky. Vychytané lahůdky frankofonní hudební scény každou neděli ve 20 hodin na Color Music Radio.
4: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sebe.
5: Oh, Mixdown sind musikalische Spezialitäten, ja?
4: Ja.
5: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiocolor.cz.
6: Ladies and gentlemen.
7: Ladies and gentlemen.
8: Ladies and gentlemen.
9: Ladies and gentlemen.
10: Ladies and gentlemen.
11: Can I please have your attention?
12: It's now showtime. Are you ready? Are you ready for start time?
13: Let's find out. Ready, set, go.
14: Color Music Radio.

0: Legendy jamajského roots reggae The Abyssinians vystoupí poprvé a pravděpodobně naposledy v Praze, a to už v neděli 24. května. Rozhodně se nenechte ujít tento výjimečný reggae koncert s jamajskými legendami, kterým bude předskakovat Lone Ranger. 24. května Lucerna Music Bar.
1: Kdo vládl světu, když hitparádám vodili Kool & The Gang?
2: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
3: Vydáte-li se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
1: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
3: Přijedete zcela určitě do Zlína.
1: Co hrála rádie, když se ještě dala poslouchat?
4: Single Story, stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
1: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce v sobotu v 16.
4: Se Zuzanou Maxa.
1: Single Story. Partneři pořadu Single Story jsou Zoner Studio. Nový název pro osvědčený český software na úpravu fotografií. Ještě silnější v novém kabátě a s AI. Zoner Studio. Zoner.cz.
5: Color Music Radio.
1: Byly 3 hodiny. Color Music Radio.
6: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný dance music, soulu, R&B, smooth, club classics můžete poslouchat na Koloru vždy každou sobotu v pravé poledne, tedy ve 12 hodin. No a v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio. Hudba všech barev.
7: Smooth jazz, fusion, soul and funky music s Vláďou Drtinou v pořadu Sax Appeal na Radio Color.

Příjemný čas na vlnách Rádia Color. Mezzo Forte a E.G. Blues nám otevřeli další sax appeal. I dnes vás zdraví Vláď Vrtina a přeje samozřejmě velkou fóru s naším rádiem. I dnes se projedeme na vlnách saxofonové muziky v oblasti R&B, soulu, funky music, fusion a latiny. To vše vás čeká v té nasledující hodince. Takže pojďme si to užít a tady je Mr. Basely Walter. Hold on, I come in.

Tak to byla velká soulová legendární skladba Hold On a Come In a tu naspívali Mr. Sam and Dave v roce 1966. Ovšem tohle to byl saxofonista Mr. Walter Baisley. Ladíte Color a ladíte Sax Appeal vždy v pravidelném čase a je tady čas pro sax, jak jsem říkal, prostor pro saxofonovou muziku právě v následující hodince. Lowdown, Mr. Chris Big Dog. Krásné odpoledne s Radiem Color.

příjemném jazzovějšímu můdu. To byl Michael Mayo, americký zpěvák, který natočil své druhé debutové album, ze kterého jsme si právě nabídli tuhle skladbu Four. Spolupracoval s Jacquem Collierem, například Nightsmithem a Herbie Hancockem. Takže vynikající nadějný zpěvák Mr. Mike Mayo. A teď už se hlásí o slovo legenda Bob James a saxofonista Kirk Valium. Kicking Back na Radio Color.

Ladíte kolor Caught in the Rapture, velký hit zpěvačky Anity Baker, Papik a Mr. Nathan Rush. No a teď už se hlásí o slovo další velikán soulové a jazzové muziky z kapely Steely Dan, pianista, zpěvák, producent Donald Fagen a jeho soulové album Nightfly, Ruby Ruby Baby.

Posloucháte Sax Appeal, my jsme se podívali do Švýcarska, kde se dělala taky skvělá muzika a tohle to byl producent a bubeník, pianista, multiinstrumentalista, keyboardman a zpěvák Urs Wissendinger, Breakfast in Paris v pořadu Sax Appeal. Dámy a pánové, teď vám nabídnu jednu legendární partu Tower of Power. Skvělé vokály, skvělé dechy, skvělá rytmika, to je legenda legend. Tower of Power a krásná věc How could this happen to me? Posloucháte Core a Sax Appeal.

0: a přitom v pohodě.
1: Ravito.
0: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
1: Ravito.
0: Co je bio a bez přidaného cukru?
1: No přece Ravito.
0: Jahoda, čokoláda a rašít.
1: Ravito zmrzka.
0: Feel good mlsání.
2: Legendy jamajského roots reggae The Abyssinians vystoupí poprvé a pravděpodobně naposledy v Praze, a to už v neděli 24. května. Rozhodně si nenechte ujít tento výjimečný reggae koncert s jamajskými legendami, kterým bude předskakovat Lone Ranger. 24. května Lucerna Music Bar.
3: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
4: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
3: Nalaď si Fonotouch.
4: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
3: Fonotouch.
4: No tak to roztouch.
3: Uvádí Record Shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
5: Color Music Radio.
1: Byly 4 hodiny.
5: Hudba všech barev.
1: Color Music Radio.

0: Dámy a pánové, přivítejte zde frenetickým potleskem jednoho z nejlepších showmenů, kouzelníků, ale hlavně zpěváků v celé Evropské unii. Našel si čas a bude tu dnes s vámi. Poprosím o potlesk ve stole. Přichází nejraketák Romeo Ondráček. Užijte si show a klidně se můžete fotit s Romanem. Jedno foto stojí 15 eur.
1: A já už jsem ve stoje. Už stojím. Sám jsem se přivítal. Takže dámy a pánové, máme dneska čtvrtek a taky neděli odpoledne. Protože tato hodinka se bude reprízovat právě v neděli od 16 hodin. Takže dneska má svátek Monika. Tak všem Monikám přeju jenom to nejlepší a krásný den. A dneska pojedeme takovej popík. Tady jsou Aha, The Blue Sky. Blue Sky.

Tak to byly Aha a Blue Sky, protože dneska bude opravdu krásný modrý nebe. Bude hezký den, tak si ho užijeme společně. You can dance. Dneska pojedeme takovej výběr popíku. Tady je ABBA Dancing Queen. To je pro všechny Moniky.

Tickets to Dancing Queen. Tak to byla dvakrát severská kapela, první Aha a teď Abba. Hezky se to i rýmuje. A teď si dáme Alan Parsons Project, Don't Answer Me, na nic se mě neptej. Jenom chci říct, že včera jsem měl trošku nervy z hokeje, když jsme hráli s Itálií, ale poklona italskému brankáři, ten byl fakt výborný. A nakonec jsme vyhráli 3-1, takže zaplať pánbu za to. No uvidíme, jak budeme hrát se Slovenskem. To mě zajímá, v sobotu to bude pěkný mejdan.

Tak to byly Alan Parsons Project, Don't Answer Me. A teď se podíváme zase na chviličku do Německa. Podíváme se za kapelou Alphaville a Big in Japan. Jo, to by se vám po ránu mohlo líbit. Já to vždycky trošku zkouším, co by se vám mohlo líbit. Ale mně se to líbí. Tak doufám, že i vám.

Back in Japan, tak to byli Alphaville. A protože to Japonsko mě trošku zaujalo, tak teď si dáme Aneku a její hit Japanese Boy. Tyjo, dneska jedeme popík. A mám radost, protože sami mi píšete, že jsou to pecky a že to je dobrý výběr. Tak Aneko, rozjeď to.

Easy Japanese Boy. Tak to byla Aneka na Color Music Radio. A teď si dáme výbornou věc. Annie Lennox a All Green mají krásný duet.

Somewhere in my heart. Tak to byla grupa Aztek Kamera. My máme 7 hodin 28 minut a ti z vás, kteří to poslouchají v neděli, tak máme 16 hodin a 28 minut. Tak všem vám přeju krásnou neděli a taky krásný čtvrtek. Tady jsou Bad Boys Blue, Come Back and Stay.

Horečka sobotní noci, tak to byly Bee Gees. Vždycky, když je slyším, tak je samozřejmě kluky vidím, ale nejvíc vidím Johna Travoltu, mého oblíbeného Johna Travoltu. Film to byl výborný a muzika taky skvělá. Tak, tady jsou Bellstars, Sign of the Times. A ještě vás čekají třeba Bonnie M, Break Machine, Bros, Bugs Face, CC Catch. Tak si to užijte jak ve čtvrtek, tak i v neděli.

0: This is Sign of the Times. Tak to byly Bella Stars. A už slyším začátek Bonnie M, ano, už tam
1: She's crazy like a fool.
0: Bye bye daddy cool. A v sobotu se chystáme opět naše celá parta do Lucerna Music Baru, protože Kuba Melín bude hrát. My budeme tančit, takže si užijeme hezký mejdánek. A vám přeju, abyste taky žili naplno. Protože koukám na internet, na ty zprávy a to je prostě jedna zpráva za druhou naprosto negativní. Takže vám ani nemůžu nic říct. Čekal jsem, že tam bude aspoň zpráva nějaká o hokeji, ale ani omylem.

Tak to byly Boniem, Derry Cool, jejich opravdu velká flákota. A tady jsou Break Machine, Street Dance. Ano, tančit na ulici je nejlepší.

Street Dance Break Machine na Color Music Radio. Dneska ve čtvrtek 21. května. A samozřejmě, protože repríza tohohle pořadu bude v neděli, tak v neděli vám přeju taky krásný odpoledne. Doufám, že si užíváte muziku. Tady jsou Bros.

Takže dámy a pánové, hlavně teďka dámy, dneska mají svátek Moniky, tak všem Monikám ještě jednou přeju všecko nejlepší. Zítra bude svátek slavit Emil, takže všem Emilům popřejeme taky. No a tohle je moje poslední dnešní věc, CC Catch, Heartbreak Hotel. Tak si užívejte, jak jsem říkal už dnes několikrát, hezký čtvrtek a taky krásnou neděli odpoledne. V neděli má být dokonce až 29 stupňů. Tak se na to připravme. Mějte se moc fajn a bylo mi zase s váma taky moc fajn. Ahoja.

0: Color Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: To byla famózní a skvělá show.
3: Ahoj, tady je Roman.
4: Tady je Roman.
3: Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
5: Color Music Radio.
6: Romeo Show vám přináší Čaje Tékané.
7: Pokud máte rádi hip-hop, rozhodně si nenechte ujít 31. května na lodi Cargo Gallery Soundboy Boombox. Brooklyn budou reprezentovat kultovní duo Smith & Wesson a před nimi vystoupí skvělý Blue & Exile z Los Angeles. Dvojitá porce poctivého hip-hopu a jako support DJ Ghost aka Grunza. V neděli 31. května Cargo Gallery Smíchovská náplavka. Lístky go out. Boombox, Smith & Wesson, Blue & Exile. See you there. Legendy jamajského roots reggae The Abyssinians vystoupí poprvé a pravděpodobně naposledy v Praze, a to už v neděli 24. května. Rozhodně si nenechte ujít tento výjimečný reggae koncert s jamajskými legendami, kterým bude předskakovat Lone Ranger 24. května Lucerna Music Bar.

0: Music Radio.
1: Bylo 5 hodin. Color Music Radio.
2: Francouzské vychytávky. Vychytané lahůdky frankofonní hudební scény každou neděli ve 20 hodin na Color Music Radio.
3: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sebe.
4: Oh, Mixdown sind muzikalische Spezialitäten, ja?
3: Ja.
4: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiokolor.cz.

myslím na té předchozí věci, když se dal CJ McIntosh, Little Vega, Kedy Rock González, tak na tady tý Together Again, Tony Humphries.

Jdu nám za sebou dva remixy od Davida Moralese. When I think of you. Jo, když na tebe myslí, tak se jí pěkně rozbuší srdíčko, jako v té předchozí věcičce. Rob. No a tam se rozbušilo určitě nejenom Janet Jackson, ale taky dalším vokalistkám Josie Harris a Tina Landon.

No a pak přijďte blíž ke mně a k nám dalším DJům. 29. května pěkně zavinilujeme v Gramu, Gram Records. Ten adres je Lužická 31. Celá party bude pěkně mezi jednou, tedy 13. hodinou, to jednou odpolední 13. hodinou a 20. No a zatím je to na line-upu takové, že já bych měl začínat ve 14 hodin, takže kdo máte volno, doražte. Ovko s deskama Gram, Lužická 31, na Praze 2. Budete mít možnost koupit si desky s 20% slevou. Tento pátek 29. května.

Gramová hodina Honzy Martina ve 14 hodin začíná, no, ale bude tam spousta dalších DJů. Například Flux, Kopka, možná také Thomas Tesla. Nebo Lukáš Hulan.

Stiff v remixu od Brothers in Rhythm. Na té předchozí věci, kromě jiných, pracoval taky Frankie Knuckles a David Morales a na klávesi Joy Moskowitz a T.

A doplním ještě jména tehdejších DJů, kteří zahrají 29. května v Gram Records. Nitrous taky, Rude Boy a Chep.

závěr tohoto dílu pořadu Barevná hodina Honzy Martina věnovanému Janet Jackson. První písnička z jejího prvního alba, Say You Do. Takže ty blaze, kuračky a kuráci, napište mi do e-mailové stránky DJ Minitrack, zavináč.cz.

0: Music Radio.
1: Bylo 6 hodin. Color Music Radio.
2: Jam Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, kterým se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podporu českého výrobce konopných bot a oblečení bohempia.eu.

DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný dance music, soulu, R&B, smooth, club classics můžete poslouchat na Koloru vždy každou sobotu v pravé poledne, tedy ve 12 hodin. No a v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio. Hudba všech barev.

francouzské vychytávky. Pečlivě vychytané rockové písničky frankofonní hudební scény. Hezký večer, při poslechu 54. vydání našeho pořadu vám přeje František Vich. No a jestli patříte mezi pravidelné posluchače a posledně jste vynechali či nedoposlouchali, tak jen malé upřesnění, že pro dnešek se vrátím k modelu jeden interpret, jedna písnička. Prostě se mi v průběhu posledních týdnů nashromáždilo v pomyslné databázi dost jmen, která ještě v našem pořadu nezazněla a stála by za zmínku. A začneme dnes triem La Poison. Na pařížské elektrorokové scéně je to poměrně nové jméno, i když jde o muzikanty už dost ostřílené a respektované. Kytarista Daniel Jammet, tady používající pseudonym Dr. Fugu, hrával už s Manu Negrou a jeho služeb později využívali takové hvězdy jako třeba Mano Solo, Saez či Gaetan Russell. Bubeník David Menard alias Las Sonic strávil pro změnu 9 let v zajímavé skupině Le Maximum Quiet. Tu jsme poslouchali v září. V roce 2016 se tihle dva spojují s trochu excentrickou zpěvačkou Sistou Moon a vzniká La Poison. Rok na to jim vychází první EP a v loni i první eponymní album. A ohlas je velice dobrý. Ta muzika je v zásadě hodně variabilní mix rocku a elektrického diska a těch inspirací je citována celkem dlouhá řada. V mých poznámečkách mám třeba B-52s, New Order a Bonnie M. Vybral jsem Shake It z onoho loňského debutového alba.

pařížští La Poison. Pokud se vám to nezdálo dostatečně rockové, mám tady hned stylovou změnu. Je to něco jako hodně tvrdý jižanský rock či rockabilly, a nebo až psychabilly. A to v podání skupiny Kryptonix. Pozor, tahle se píše s X na konci, takže neplést australskými Kryptonix. Tahle čtveřice se zrodila v Montbéliard, nedaleko švýcarských hranic, v roce 1992. A na kontě má už 6 alb, když většinu textů zpívá jejich frontman Joe ve francouzštině. Zatím poslední album, poměrně kovově znějící, vyšlo před 2 roky. I tak se ale stále drží kontrabasu. Werewolf Country, kterou jsem vybral, je ale skladba staršího data a objevila se už na jejich prvním albu v roce 1997.

Kryptonix a jejich docela tvrdé rockabilly. Možná bude zajímavé dát hned pro srovnání kapelu zhruba ze stejné stylové oblasti. Jmenují se Electros a proti předchozí kapele se drží trochu více klasického retro zvuku. I jejich historie je úplně jiným příběhem, i když začínali v první polovině 90. let, stejně jako Kryptonix. Jádrem Electros, původně hrající pod názvem Bobcats, byla bratrská dvojice, bubeník Franz a zpívající basista Nico. Třetím v tomhle triu byl kytarista Georges. Jejich jediným albovým počinem se de facto stala kolekce Shock Rock, natočená v Anglii a vydaná v roce 1996. Krátce na to se rozešli. Ještě předtím ale stihli projet slušnou část Evropy. Nico pak pokračoval s metalovější kapelou Hellbats a taky založil aktivní label Pure and Proud. Jeho konec byl ale tragický. V roce 2006 byl zavražděn. Ono první album později doplnilo ještě jedno koncertní LPčko. My si ale dáme skladbu Madman z prvé zmíněné jediné řadovky.

s odstupem času hodně ceněná skupina Electros a jejich nahrávka z roku 1996. Pochopitelně stále v našem pravidelném pořadu francouzské vychytávky. A dáme si pro změnu zase nějaký dívčí hlas, a to v podání pařížské dvojice Disorder Kid. Dost možná šlo jen o krátkodechý projekt, který po pár letech zapadl, ale pár snímků, které jsem nalezl, zní docela sympaticky syrově, tak si myslím, že by bylo škoda jim nedat šanci užít si pár minut slávy i v našem pořadu. Tahle dvojice se údajně potkala poprvé v létě 2013 na letišti při odletu do Turecka. Mluvím o zpěvačce a kytaristce Laure Verekia a o baskytaristovi Valerim Pellegrinim. Takže obě ta jména znějí dost italsky. Nicméně v oněch nahrávkách, které jsou k dispozici a které pocházejí z jednoho studiového session z dubna 2015, zní angličtina. A dvojici tam doplňuje i docela šikovný bubeník. O žádném oficiálním zvukovém nosiči nevím, takže teď zazní jeden kousek z tohoto session. Konkrétně Everybody Knows the High Chic.

dvojice Disorder Kid z roku 2015. Nezapomenu dnes ani na frankofonní část Kanady a tentokrát mám nachystanou skupinu Malajub. Ta sice vznikla v Sorrel Tracy, ale brzy se usadila v Montrealu. Po dvou soukromně vydaných minialbech má v roce 2004 velmi dobrý ohlas, hlavně jejich první album. A kapela se záhy objevuje třeba i na kanadské verzi hudební přehlídky Francopholies. Ještě větší krok udělali v roce 2006 svým druhým albem. Kapela dostává dokonce 3 kanadské ceny Félix a trochu překvapivě se výrazně prosazuje i v anglofonní části Kanady. A to přesto, že se drží francouzštiny, kterou anglofonní publikum v zásadě nezná. Takže nic na plát, příčinou je asi ten hudební rozměr. Nejde logicky o žádnou avantgardu, ale spíš o konvenční pop-rockové písničky. Za zmínku asi stojí i jejich vystupování na zimních olympijských hrách ve Vancouveru v roce 2010 a taky hudba ve filmové komedii Trocký z téhož roku. Nicméně v roce 2011 vychází 4. album a kapela se odmlčuje a někteří hudebníci se pak představují vlastními projekty. Vybraná ukázka Montreal minus 40 stupňů Celsia je z onoho asi nejúspěšnějšího alba Trompe-l'œil z roku 2006 a objevila se i v reklamě kanadského telefonního operátora Rogers Wireless.

svého času velmi úspěšná kanadská skupina Malajub. V roce 1974 vznikla v Nantes skupina Carol, která se o dva roky později přejmenovala na Kombuji a o další dva roky později vyšel jediný single, načež se rozpadla. Ten single je dnes mezi sběrateli hodně populární a najdeme na něm tehdejší docela syrovou reakci na právě se rodící americký punk a novou vlnu. Kombuji jsou dokonce občas označováni za předchůdce punkového hnutí ve Francii. Žeton Quelle est la chanson, tedy Čekám, až jí bude 15, je právě onen jediný single, kde třeba já slyším ozvěny Dead Kennedys, Roxy Music i Beatles.

0: Trochu historie. Kombuji z roku 1978. Zpěvák Albert Chouanet později moderoval jeden rockový pořad na jednom rádiu v Nantes a skupina jako celek se až do současnosti občas objevuje i na pódiu. Francouzské vychytávky.
1: Zdravíme vás. Alliance Française de Pardubice vám přináší Francii do východních Čech.
2: On aime la chanson française.
1: Oui.
0: Hlavně k bluesovým kořenům se vrací trio Dirty Deep ze Štrasburku. Je ale často označováno i za garážovou záležitost a současně je v jejich muzice slyšet i dost folku a country. Ale zase nějací tradicionalisté to taky nejsou a celkově znějí i dost moderně. Počátky Dirty Deep sahají do roku 2010 a po prvním, ještě celkem syrovém minialbu z následujícího roku, stihli do dnešního dne další 4 řadovky. Ta čtvrtá vyšla v roce 2018. Ale pozor, to první minialbum je ještě v zásadě solovou záležitostí zpěváka, kytaristy a hráče na foukací harmoniku Viktora Zbrovaca. Bubeník se přidal až v roce 2012 a basák dokonce až v roce 2016. Teprve od tohoto okamžiku jsou skutečným triem, jak jsem je taky hned v úvodu označil. Dost nabušenou bluesrockovou skladbičku When Do You Believe in God jsem vytáhl ze zmíněného prvního minialba. Takže tím one man bandem je tady vlastně jen Viktor Zbrovaco.

takové blues může vzniknout i ve francouzském Štrasburku. Dirty Deep. Ještě jednou se dnes vrátíme do Nantes. A to zase za trochu jinou muzikou. Asi ne tak zemitou, ale o to více éterickou. Celkem zajímavý název si na konci roku 2010 dala skupina Disco Anti-Napoleon. I když pravda, občas se dá narazit i na zkratku DAN. Až v letech 2013 a 2014 jim vycházejí první EP desky a záhy pak debutové album s názvem A Sand. Z něho jsem vybral skladbu Gremlins.

skupina Disco Anti Napoleon z roku 2014. A zase jinou barvu rockové muziky nám za chvíli nabídne skupina Dača Mondala. Už jsem asi v minulosti vyslovil lehce kacířský názor, že Francie zrovna není zemí oplývající zajímavými hardrockovými kapelami, ale zase ne, že by se něco nenašlo. Tohle trio je jedním takovým příkladem. Pocházejí z Bordeaux a hrají spolu od roku 2009. V jejich stylu odborníci nacházejí třeba vlivy blues, psychedelie, folku i některých orientálních prvků a v řadě tradičních rockových kapel figurují hlavně ranní Led Zeppelin. I když mě se tam připomněli i jindy nezmiňovaní Rolling Stones či dokonce Boston. Ale to všechno je asi nepodstatné. První album vyšlo kapele v roce 2011, druhé pak až po 6 letech. Za to ale pod producentským dozorem Clivea Martena, který svého času pracoval i s Queen, Cure či Midnight Oil. Třetí plnohodnotná řadovka se pak objevila letos pod názvem Hara. A z ní si dáme Who Are You?

Dacha Mondala. Ač se to nemusí zdát, kapela z francouzského Bordeaux, stále v pořadu francouzské vychytávky. A z tohohle města si dáme ještě jednu kapelu, která vznikla jen o něco málo dříve než ta předchozí. Tahle se jmenuje Alba Lua a její inspirace jsou úplně jinde. Brian Wilson, Ennio Morricone a Syd Barrett. V roce 2013 jim vychází první album Inner Seasons a stávají se jedním z objevů sezóny. Když pominu ještě další dvě EP desky, tak bych neměl vynechat druhou novinkovou kolekci, která vyšla pod názvem Mont de Parc de Mal minulý rok. A z ní bude i dnešní ukázka La Cause. Minimálně zajímavá rytmika a propletené vokály stojí v každém případě za poslech.

Podle mě nádherná záležitost z loňského alba francouzské skupiny Alba Lua. Když jsem si docela náhodou před časem pustil následujícího chlapíka, přesněji filmový záznam z jeho vystoupení na festivalu v La Rochelle v roce 2011, hned jsem si taky řekl, že ho musím tak říkajíc lépe omrknout a něco vám potom pustit. Jmenuje se Thomas Fersen a je považován za jednoho z vůbec nejlepších současných francouzských zpěváků a písničkářů. Narodil se v roce 1963 v Paříži pod jménem François-Louis Gontard. To umělecké jméno si zvolil docela zajímavě a skládá se z křestního jména skotského fotbalisty Tomase Boyda a z příjmení švédského milence Marie Antoinetty Hanse Axla de Fersna. V dětství byl spíš samoukem a taky měl vždycky dost blízko k divadlu, s čímž souvisí i jeho veliká záliba v oblékání nejrůznějších, někdy trochu bizarních kostýmů. Přesto všechno vystudoval techniku a živil se nějaký čas jako elektrotechnik. V roce 1988 mu vychází první a zcela neúspěšný singl, ale v roce 1992 nahrává album, které následující rok dopadá zcela opačně a sklízí nadšené ohlasy. Deska mu vynáší i cenu Le Victoire de la Musique. Takže co ten Fersen vlastně hraje? No, je to někde mezi folkem, rockem a šansonem s občasnými inspiracemi i ve vzdálenějších kulturách, namátkou třeba i v židovské hudbě. Přitom písničky umí komponovat a zaranžovat dost netradičně a nápaditě. Když si vezmu třeba ono zmíněné vystoupení v La Rochelle, tak je zřejmé, že má kolem sebe i šikovné instrumentalisty a všichni, včetně Fersna, společně vystřídali i řadu především strunných nástrojů, včetně mandolín, ukulele či oudu. Pokud jde o Fersnův hlas, tak ten je spíš temnější, jakoby kouřový, bez nějakého velkého rozsahu, ale o to více si pohrává s texty. Ty jsou hodně originální a často recesistické. Celkově ale působí, aspoň na pódiu, jako sympatický flegmatik. Vzhledem k tomu, že mu v loni vyšlo už 11. studiové album, tak vybrat jednu ukázku není moc jednoduché. Nakonec jsem sáhl po trochu starším kousku z roku 2003. Le Chaboté, kocour v botách. Je

Toma Verzén. A Paříž je vlastně i rodným městem skupiny, přesněji tria Baden-Baden. A aby to nebylo opět moc jednoduché, tak název těchto německých lázní si přisvojila třeba i jedna švédská kapela. To bylo ale už někdy v 80. letech. A taky třeba jedna hodně zajímavá chorvatská skupina. Francouzští Baden-Baden debutovali v prvním EP před 10 lety a na kontě jim následně přibyla i 3 řadová alba. A hned to první, Colin z roku 2012, bylo v recenzích přijato velmi nadšeně. Taky si skupina hned zahrála i na tradiční přehlídce Francofolies v La Rochelle. Kapela zní sice dost elektricky, zároveň ale používá třeba i dost akustické kytary. Dočítám se, že jsou někde mezi Sigur Rós a Alanem Sošonem, což nám ale v orientaci moc nepomůže. Takže raději hned ukázka, je z druhého alba z roku 2015 a jmenuje se Je plongé dans le bruit.

Baden-Baden, ale z Paříže. Zatím jsme si dnes nedali nic, co by zavánělo Afrikou, takže to teď můžeme trochu vybalancovat. Pán, kterého jsem vybral, se jmenuje Blik Basi a narodil se v Kamerunu. Tam má v 17 letech i první kapelu, načež se stává členem jiného, už velmi uznávaného, řekněme afrojazzového seskupení Makas, a to na celých 10 let. S nimi také hodně cestuje po světě a uvědomuje si, že hudební průmysl je v domovském Kamerunu hodně pozadu a že mnohem lépe tyhle věci fungují ve Francii, a tak se tam v roce 2005 stěhuje a začíná solovou kariéru. V letech 2009 a 2011 mu vycházejí první dvě alba, ale výrazně se prosazuje až třetí kolekcí v roce 2015. Zatím poslední, čtvrté album s názvem 1958, vyšlo minulý rok a je věnováno hrdinům, kteří zemřeli v boji za nezávislost jeho rodného Kamerunu. Z téhle desky mám i dnešní ukázku s názvem Voní. To bude pro dnešek všechno a na příště už si zase chystám 4 vybrané interprety, tak jak to probíhalo v předchozích pořadech. Abych nezapomněl, děkuji za všechny ohlasy, hlavně Milošovi a Janě, a zdravím i Mílu, nejspíš do Berouna. A těším se samozřejmě na slyšenou. U mikrofonu byl František Vich.

0: Color Music Radio. Color Music Radio.
1: To byla famózní a skvělá show.
2: Ahoj, tady je Roman. Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
3: Color Music Radio.
4: Romeo Show vám přináší Čaje Tékane.
5: Color Music Radio.
6: Bylo 7 hodin. Color Music Radio.
7: Pořad Mixdown vám přináší penzion u Janča v Lednici na Moravě. Útulné ubytování, kde se budete cítit jako doma a za příznivé ceny.

Music of choice.

Ahoj, moji milí, zdravím vás, krátce po 10. nebo po 20. ať už tedy pokud je Color Music Radio. Radio Americana, Radio Sázava, moc vás všechny zdravím, zdraví vás Martin Svátek. Už jsem se hrozně lek, že dneska neproběhne vysílání, protože internetové připojení mi tady dost zlobilo. No ale všechno je v pořádku, mám velkou radost, protože mám pro vás nový alba, novou muziku. A myslím, že to dneska bude krásně tepat, takže třeba nový alba Jason Aldean vydal album a třeba Casey Musgraves má taky parádní desku Middle of Nowhere, tak o tom si budeme dneska povídat. No a teď už můžeme začít. Na úvod taková, no taková rocková country, vlastně balada možná. Tohle to je Cole Swindell a How Is She. Krásný poslech.

ani nevyšel na singlu, nehrála se v rádiích, ale já jsem si všiml na tomhle jeho albu Stereotype, se to myslím jmenuje ta deska, tak tam se objevila tahle věc. No a teď už samozřejmě Luke Combs, velký úspěch v poslední době, The Way I Am, tak se jmenuje album, který jsem vám představoval, a současný track

Can't Love You Anymore. No tak a tohle je nejúspěšnější zpěvák a zpěvačka, co se týče country muziky v současnosti. Morgan Wallen, Ella Langley. Jsem koukal teďka na žebříček Billboardu, celostátní žebříček, který je nejlepší k tracku. A to jsem ještě nikdy neviděl, že by country zpěvačka nebo country umělec měl dvě pecky na prvním a druhém místě. To je docela velký unikát, i když z amerického žebříčku, samozřejmě z billboardovského žebříčku, z toho singlového se stala prostě žumpa, pojďme si to jako říct, protože to je prostě neskutečný, jak se ten žebříček jakoby vyvíjí. Ne, co se týče jakoby stylu muziky, to je jasný, tak doba se posouvá a je to tak, jak to je, ale i jak vlastně ten žebříček vzniká a co všechno v tom žebříčku vlastně se objevuje, protože třeba teďka vlastně americký rapper, jeden z nejúspěšnějších, Drake, vydává 3 alba najednou, takže to bude, dejme tomu, 50 nových songů a většina z nich se rozhodně v tom celonárodním žebříčku objeví a vlastně zaplaví celý ten žebříček bez ohledu na to, že je to vlastně singlovej žebříček a mělo by se tam umístit třeba jeden nebo maximálně 2-3 tracky od jednoho interpreta. No ale tak to jsem se teďka rozkecal, ale já ty žebříčky sleduju vlastně odmala, když se to tak vezme, takže mě to vždycky zajímalo, jak to funguje a teď občas teda, nedělám to často, že bych se koukal na ten vlastně celonárodní žebříček Billboardu, ale teď jsem mrknul a Ella Langley právě tam byla v minulém týdnu na prvním a na druhém místě. Na druhém místě byla věc tadle. Má teď úspěchy i v country rádí.

ale pořád v tom, dejme tomu tedy singlovým žebříčku, má největší úspěch tenhle ten single. To má úspěchy v Evropě nebo v Anglii. No a už jsme si ho taky dlouho nezahráli, tak ještě jednou, teď už osamostatnělá hra Choosing Texas.

0: britská záležitost Let Him In Anyway.
1: Could you let him in anyway?
0: Ve Skelly Blake Shelton, jeho tedy současná věc a novinku má i Kenny Chesney. Já úplně ne, že bych ho vyhledával, to je pravda, ale má teď novou věc, která mě docela baví, tady na 20. místě. Debit v první 40, takže 20. nejhranější country song. Tato věc, která se jmenuje Carry On. Tohle je Kenny Chesney, jeho současná záležitost, která zase bude mít veliký úspěch.

Tohle je Stephen Lee Olsen, dlouho jsem o něm neslyšel, Relationship Goals. Skvělá tady už starší záležitost a my jdeme zase k novinkám. Novej Jason Aldean, jeho album, který se jmenuje Songs About Us. Tady je první ukázka, aktuální track Don't Tell On Me. Tohle je Jason Aldean, moji milí, posloucháte ACX, American Country Express.

ta současná věc, která se pohybuje americkým rádiem a... No tak Don't Tell On Me, tohle je první ukázka z alba Songs About Us a Jason Aldean. Druhá ukázka, ta už je tady, jmenuje se Little Hometown Left.

Little Hometown Left. Já myslím, že tohle věc ještě bude mít úspěch. Skvělá, skvělá věc, vybočující z toho soundu albovýho, současného od Jasona Aldina. Představujeme si album Songs About Us, teď je tady duet společně s jeho manželkou, Brittany Aldine. Myslím, že tuto věc už jsem vám tady taky hrál.

Here Gone, tak tohle je manželský duet. Jason Aldean, Brittany Aldean, to je jasná věc, pěkný duet. No a poslední ukázku, kterou vám nabídnu z tohle alba, Songs About Us. To už se rozjíždí, tato věc, What's a Little Heartache. Tak to byl Jason Aldean, dneska jsme si představovali jeho album.

Evolution, nová muzika, Holding It Down. To je Chase Matthew. Současná věc, která se teď objevuje právě v country rádiích.

Kou, tak tohle věc by se ti mohla líbit, co říkáš. Docela slušně nafrázovaná věc, skvělý nabušený hlas, tak to byl Chase Matthew. Tak zdravím Kubu a rodinku, ať je vám fajn. A jsem rád, že posloucháte. Tady už je Lauren Elena.

právě s Chasem Matthewem a tohle to byla její současnější ještě záležitost, která vyšla nedávno a jmenuje se Raining Whiskey, to už jsem říkal, no tak pěkný song, takový lehkej, v pohodě, takový houpavej, tak to byla Lauren Elena, teď už je závěr první vysílací hodiny, to je jasný, letí to jako voda, tak dáme si Miranda Lambert, takovej slow jam countryovej, jak já říkám, tato ukázka All kind of kinds. Tak, je to tak? Miranda, here we go. Pak už jenom pozvánkovej break.

0: Our Music Radio.
1: Bylo 9 hodin. Color Music Radio.
2: Druhá vysílací hodina Holiday, rozhodně ne, ale ACX, někdy se mi to motá, no to víte, občas se mi to v té hlavě zamotá a je to tak, ale rozhodně realita je taková, že posloucháte, posloucháme společně ACX, American Country Express, druhá vysílací hodina, moc vás zdravím, no a jedeme. Kane Brown, jeho současná věc, hrál jsem několikrát už, ale paráda, která se mne...

Kane Brown, rozhodně hodně úspěšný country zpěvák v současnosti. Tato věc, která se jmenuje Woman. Teď už je další zpěvák, Russell Dickerson. Worth Your Wild, tak se jmenuje jeho současná věc. Taky nabušená.

Váka tady, jmenuje se Russell Dickerson, Worth Your While. No a teď už Scotty McCreary, tenhle ten zpěvák má novou věc, takový docela fajn pohodový duet. Tak to si dáme za chvilku. Teď jeho hodně úspěšná věc.

roku 2005, 2006, pak ještě možná trošku dál, 2010 a tak dále. No, Josh Turner má takový pěkný, takový mohutný countryový hlas, jenom tak jako v ukázce, ono je to dost podobný, totiž ten originál i ten cover, takže jenom tak v ukázce. Tak to zněl originál z roku 2006, to je stejnojmenná deska jako celá, stejnojmenná deska jako tenhle ten song Your Man. Tentokrát to nahrál sám v té době, tedy v roce 2006, Josh Turner.

ale už dva, a tedy Scotty McCreery a Josh Turner, který si zaspíval. A oni mají dost podobný hlasy, mají hodně podobný hlasy, takže já jsem si říkal, sakra, abych je vůbec poznal, ale ono je to krásně rozpoznatelný, to uslyšíte sami tady, tedy ta verze nová. Nová verze z roku 2026, to bych byl přesnej, tak Scotty McCreery a Josh Turner, to je skvělá věc.

0: Man, I was so nervous.
1: I know you were nervous.
0: I don't even know what I was saying.
1: But there's only one door in the bedroom, bro.
0: Just one door.
1: Just one door.
0: That's right. Dad, we figured that out. We got it right now.
2: Skvělá věc, tak já myslím, že kluci si to užili, proč ne, to parádní song, tak tato ukázka Scotty McCreery a Josh Turner, tato ukázka Your Man. Druhá deska, kterou vám dneska představím, tak to je Kacey Musgraves, taky má velký úspěchy s touhletou deskou, jmenuje se Middle of Nowhere, tady je věc, která ji otvírá vlastně, a už bych mluvil do zpěvu a to nechci. Zvěst, takhle jsem to měl říct, týhletý desce byla tato singlová nahrávka Dry Spell. Kacey

hladivá chvilka ve společnosti Kacey Musgraves. Mexico Honey, to je druhá ukázka z jeho alba Middle of Nowhere. A třetí ukázka, tu jsem vám tady hrál, která se jmenuje Loneliest Girl.

záležitost Loneliest Girl, samozřejmě ze současného alba Middle of Nowhere, tohle Kacey Musgraves. No tak samozřejmě ona má velký

vlastně, když člověk chce být tak jako v klídku, v pohodě, tak si pustí tohle album. Důkazem toho je i ta poslední věc, kterou vám nabídnu, ta už je hodně pomalá, hodně pomalej country slow jam, jak já říkám. Tato ukázka, kterou vám nabízím, tak ta se jmenuje Hell on Me, ale moc pěkná věc, to je poslední ukázka.

jediná původní věc na tomhletom albu. Jinak je tam, bude tam 11 věcí a 10 coverů a jediná tahle původní. No rozhodně tahle ukázka se hodně povedla. No ale já tady mám ještě jednu ukázku z připravovaného alba od Keese, jak já říkám. Od Keith Urbana, tak album se bude jmenovat Flow State. Bude tam třeba i tenhle ten cover, tady tohle je originál, jenom tak jako v ukázce Robbie Dupree.

Já nevím, no to nevadí, ale každopádně rok 2026. Tady je australská verze, tedy Australana z zpěváka, kytaristy. No a samozřejmě skladatele, producenta, tak to je Keith Urban, jeho nový album 20. června. Těším se. No a jinak tato ukázka Steal Away, ten cover původně od Robbieho Dupreeho. Tak můžeme si dát, to je jasný.

v roce 2025 vydal album Texas Forever. Zní je tato věc, tak pojďme si zahrát ještě jednu ukázku. Z tohoto alba jinak Only Girl. Toto je ještě jednou, tedy Hudson.

tohle je Luke Bryan, jeho současná věc. No a v tuhle chvíli tady to je zpěvák Zach John King. Taky současná záležitost Get to Drinkin'.

tu následující věc, co mám ještě nehrál, ale zapomněl jsem na ní, dneska jsem ji chtěl zahrát. Nabízím tuhletu skoro už závěrečnou věc. Tohle zpěvák, který se říká Garrett. Zajímavá věc.

0: dnešního vysílání ACX. Moc děkuji za pozornost, děkuji, že jste tam a že posloucháte, že vás baví country muzika. My se můžeme slyšet zase příště, buď v sobotu v 10 nebo v neděli ve 20 na Color Music Rádiu a taky na rádiích Sázavá Amerikána. Mějte se, čus, pěkný.
1: Color Music Rádio. Bylo 10 hodin. Color Music Radio.

legendární Burning Spear a song jménem Subject in School z alba Rasta Business, kde Burning Spear připomíná, jak by bylo záhodno mít ve škole předměty, v kterých se učí o legendách afrokaribské kultury, jako byly Marcus Mosiah Garvey nebo Malcolm X. Jehož narozeniny mimochodem byly teď 19. května. Tak vás srdečně zvu k poslechu pořadu Jam Music Reggae Station nebo taky Jam Music Reggae Session s Lukášem Kolíbalem, který v premiéře můžete slyšet právě 19. května 2026 na vlnách Color Music Radio nebo taky třeba později v repríze. Nicméně čeká vás více než 2,5 hodiny muziky, která začíná u zdroje a u kořenů. To znamená, vedle Burning Spear za chvilku zazní taky Bob Marley společně s The Wailers, protože před pár dny, 11. května, to bylo 45 let od Marleyho odchodu z fyzických rozměrů. A čeká vás taky spousty dabu, protože je dobrá příležitost k tomu, že se chystá několik velmi zajímavých akcí, které jsou převážně reggae dubový tady na místní scéně. A ten dub tady má velmi silný kořeny. Proč a jaký akce se chystají, o tom si taky dneska budeme povídat. A potom úplně v závěru mám pro vás několik úplně horkých premiérových novinek. Tak vám přeju příjemný poslech a užijte si Jam Music Reggae Session na Color Music Radio právě teď. A tady tradičně doporučuju volume a basy přidat doprava.

Jak nadčasový text, jak nadčasový song o probouzení, o tom, aby jsme si nenechali od politiků všechno líbit v rámci jejich snahy o kontrolu. Get Up, Stand Up, tady jste mohli slyšet ještě v doprovodných vokálech právě Petra Toše a Bunny Wailera, je to se poslední desky, kterou nahráli tyhle tři pánové spolu, který vlastně založili The Wailers. K tomu jsme se povídali už mnohokrát a hodně, nicméně protože teď, tuším, že 11. května, to bylo 45 let od fyzického odchodu Boba Marleyho, tak dáme na úvod dnes hned tři songy v jeho podání. Tenhle ten se jmenoval Get Up, Stand Up a ten následující, proč vlastně Get Up, Stand Up, je na téma války a je na téma toho, proč se stále znova zaplítáme do tady tohohle koloběhu utrpení. A ten text, který Bob Marley napsal k tomuhle songu, vychází z proslovu etiopského císaře Haile Selassieho na tribunálu Spojených národů, kde vlastně vysvětloval to, proč dokud tam je nespravedlnost a nerovnoprávnost mezi lidmi všech barev kůže, potom se dějou tyhle ty zvěrstva, kterým říkáme válka. Sakra nadčasový text, když si to ještě dáte do toho současného kontextu, tak vlastně každý to slovo, který tam Bob zpívá, přestože to naspíval před x desítkama let, tak stále to je velmi aktuální a velmi to platí. A to je pro mě ta síla reggae music, že to je conscious music, že to je music, která nás nutí přemýšlet a zamyslet se nad tím, co a jak funguje, proč to takhle funguje a jestli to chceme podporovat a nebo se z toho probudit.

So much trouble in the world. Přesně tak, platilo to tehda, platí to i teď. Bob Marley and the Wailers, tady už jste mohli slyšet dámské vokály v pozadí. To byla samozřejmě Rita Marley, Judy Mowat a Marcia Griffiths, neboli I Trees. A hráli jsme si z desky Survival, na který najdete mimochodem i hity jako One Drop, Africa Unite nebo Zimbabwe. Legendární deska, vlastně chtěl jsem říct legendární, ale která z těch desek Bob Marleyho není legendární a který jiný interpret tady zanechal takhle hlubokou stopu, která nejenom, že definovala hodně celý ten žánr, ale do dneška 45 let po jeho odchodu je stále takhle živá a nadčasová ve všech koutech světa. Ať vyrazíte do Vietnamu, nebo do Jižní Ameriky, nebo kamkoliv, vlastně kterýmkoliv směrem, tak narazíte určitě na nějaký milovník reggae music a Boba Marleyho, nebo uvidíte někde nějakou vlajku, siluetu, nebo tak. Já tady mám v ruce knížku, kterou jsme vydávali v roce, kdy to bylo 2015, tuším, ta knížka se jmenuje Bob Marley na cestě, jsou to vzpomínky Marka Millera, který byl podiovým technikem, později manažerem různých reggae kapel a organizátorem mnoha reggae turné po světě, ale tehda se tak říkajíc jako slepý k houslím dostal do týmu Boba Marleyho a projezdil s ním asi 125 koncertů v průběhu posledních 3 let Marleyho života. A protože jsem se s ním kdysi setkal a organizovali jsme spolu nějaký koncerty, tak mi nabízel, jestli bychom třeba nechtěli vydat tady tuto knížku, a tak se opravdu i stalo. A tato knížka vyšla i v češtině pod názvem Bob Marley na cestě. A proč to říkám je, že ona už je skoro vyprodaná, mám asi posledních 10 kousků, kdybyste o ní někdo stál, napište mi Lukas

dobou zrovna byli v Americe. No a v tom rozhovoru se Anita ptá na spousty zajímavých věcí a já bych vám rád citoval jednu odpověď. Když se optá, myslíte si, že reggae je dobrý způsob, jak šířit pravdu? A Bob Marley odpovídá, reggae je jeden ze způsobů, pokud je v textech obsažená pravda. Hudba je způsob, jak komunikovat. Lidé jsou schopni komunikovat a ta komunikace se šíří dál, rozumíte? Někdo slyší pravdu, řekne ji někomu dalšímu a ten další zase někomu jinému. Je to jako, když slyšíte dobrou radu a podělíte se o ní s někým jiným. A pokračuje to dál, chápete? Já jsem třeba žil na Jamajce spoustu let, než jsem poznal pravdu a pak tam najednou byla. Jak dlouho to trvalo? Trvalo to asi 18 let, než jsem poznal podstatu pravdy. A poznal jste ji prostřednictvím rozhovoru s jinými lidmi? No, ta rada byla vlastně celou dobu ve mně. Takže když máte tu vizi a setkáte se s lidmi a mluvíte s nimi, jako jsem například já mluvil s člověkem, jako je Skill Cole, který tam byl s ním v tou dobou, a byly to dlouhé rozhovory, zjistíte, že jste v životě na stejné vlně, stanete se vlastně rodinou. A stane se to proto, že sdílíte stejnou víru. Takže rastamani jsou na vzestupu. Rastafarianů, jako já, jsou spousty. Sdílíme stejnou víru a jsme jako jedna rodina. A pak třeba vzpomínají na oslavy nezávislosti Zimbabwe, kde hráli stadionový koncert a ten byl tak vyprodaný, že potom ještě druhý den udělali jeden koncert pro všechny, kteří na to neměli peníze, který byl zadarmo. Tak to bylo hodně velký. A mnoho dalších zajímavých věcí, které najdete v knižce Bob Marley na cestě od Marka Millera, která vyšla ve spolupráci Jah Music a jahmusic.cz a vydavatelství Dharmagaya. A mimochodem tenhle ten poslední rozhovor jsem s největší pravděpodobností taky publikoval celý u sebe na webu jahmusic.net nebo .cz. Tak dost bylo slov teďka na úvod, jsem vám k tomu chtěl pustit do podkladu takovouhle instrošku. Ale nějak z hůry to dopadlo jinak, tak slova byly doticha a tím každý rozumí. A teď si pustíme jednu instrumentální Augustus Pablo. Zion Seals Dub. No a potom už dobrý čas na The Abyssinians, legendární partu, která už tuto neděli 24. května vystoupí v Praze. Se skvělou doprovodnou kapelou a zkrátka nejbližší příležitost, jak zažít nějaký velmi autentický jamajský reggae na vlastní kůži. Už 24. v Praze. Za chvilku si řekneme více.

nádhera, to právě byli jamajský The Abyssinians, který přijedou do Prahy tuto neděli 24. května. Pro mě Vánoce v květnu, reggae Vánoce, protože to bude opravdu roots and culture v naprosto ryzí podobě, kdy tato parta je opravdu jedním z posledních žijících Mohikánů této éry. The Abyssinians vznikli jako vokální trio už koncem 60. let. Jejich příběh je úzce spjatý se samotnými základy rastafariánského reggae. Vokální trio založil Bernard Collins a bratři Donald a Linford Manningovi, kteří přišli v roce 1969, konkrétně v březnu, do Studio One nahrát svou píseň Satá Masagána, naspívanou částečně v amharštině a odkazující na krále králů a africké kořeny. Přestože původní vydání provázely produkční spory s Coxonem Dodem, producentem a zakladatelem Studio One, trio si nakonec od něj koupilo nahrané materiály za 90 liber a vydalo si single vlastním nákladem. A ten si rychle našel vlastní cestu na sedmipalcovém vinylu skrze sound systémy a brzy získal status naprosto nadčasové klasiky, která se stala jedním z nejposvátnějších reggae songů všech dob. Poselství té písně je o návratu ke kořenům víry v Boha a také africké diaspory a rezonuje naprosto dodnes. Mimochodem od té doby vzniklo už stovky dalších verzí, ale z těch prvních bych rád zmínil třeba Tommyho McCooka ze Skatalites, Dillingera nebo Big Utah, který měl původně jet s Abyssinians na to turné. A abyste věděli, o jaký song že jde, tak já vám ho zahraju a vrátím se tím k té jejich první desce. Ono později potom vlastně, jak Abyssinians hodně získali kultovní status, tak potom začaly vycházet různé reedice, na kterých se ty písničky tak trochu promíchaly. Nicméně vlastně ta parta vydala jenom dvě alba, které ale jsou naprosto nadčasovejma. A z té původní formace je Donald Manning stále živý a stále na turné, ale má sebou mladší zpěváky, který ale zpívají nádherným způsobem. Dneska jsem mluvil s kamarádem, který s nimi jede celý to turné jako road manager a říkal, že to je jak kdyby Abyssinians zpívali Morgan Heritage, což znamená, že to je crystal clear, super sound, super zvuk, ať už zpěváků nebo jejich doprovodní kapely. Navíc s nimi pojede jako předskokan Lone Ranger, který nahradil Big Utah, takže vlastně dvojkoncert, reggae dvojkoncert můžete zažít v Čechách 24. v Praze v Lucerna Music Baru. Teďka 24. května, to znamená tuto neděli. Já jsem sliboval v online pozvánce, že budeme soutěžit o dva volné vstupy. Dva z vás vyhrajou po jednom volném vstupu. A já si jenom ještě promyslím pořádně tu otázku, aby byla dostatečně záludná. A předtím vám pustím ten zmiňovaný hit, jejich první hit a naprosto nadčasový hit od The Abyssinians, který se jmenuje Sata Masagana.

posloucháte The Abyssinians. Ochutnávku z jejich naprosto nadčasový tvorby, která stejně jako dílo Boba Marleyho i o 50 let později stále dává svůj smysl a význam. Tenhle song se jmenoval This Land is for Everyone. Tato země je pro všechny, myšleno pro všechny barvy kůže. The Abyssinians máte jedinečnou příležitost vidět v Praze naživo 24. května v Lucerna Music Baru a sliboval jsem soutěž, tak tady je. Teď jsem nad tím dost dlouho přemýšlel a říkal jsem si, byli tam tři zpěváci na úvod. Napište mi, jak se ty původní tři zpěváci The Abyssinians jmenovali a napište mi ty tři alba, který vydali. Tři hlavní alba. Možná vás může potom zmást právě to, co jsem říkal předtím, že vyšly nejrůznější bootlegy, který to pomíchali, ale jsou hlavní tři alba. A vy tu správnou odpověď můžete nalíst v článku, který jsem psal pro svůj portál jachmusic.cz, takže vám dávám rovnou tip, kde to můžete najít. A takže jak se jmenují tři původní členové The Abyssinians a jak se jmenují ty tři jejich řadový alba. A k tomu ještě přidejte tři songy a to všechno mi napište na lukas@radiocolor.cz a vyhraju tři z vás jeden lístek na tuhle nedělní reggae událost. A tady k tomu přidávám ještě jeden song.

Everybody say pull up the tune straight from the top. Tohle už je Barry Brown, před chvilkou Israel Vibration. Posloucháte Color Mix Radio live and direct. Aby nakolíbala Jamizik Reggae Session.

Jam Music Reggae Session na Color Music Radio Live and Direct. Ja, 19. května v premiéře. Tohle to je Rankin Joe. Předtím Barry Brown, dva DJs v tom jamajském slova smyslu, toasterů, jamajských toasterů, s připomínkou toho, že před The Abyssinians bude předskakovat, možná i vyskakovat Lone Ranger, což je další z legend právě tady tohohle toastovacího žánru. Ale to, co jsme se už zmiňovali minule, tak nechci se úplně opakovat, ale co bych teď vám určitě zahrál rád, když už jsme zmiňovali Boba Marleyho, tak bych rád zahrál taky jeho vlastně nevlastního bráchu Bunny Wailera, s kterým vlastně zakládali The Wailers společně s Petrem Toshem, který tehdy uměl jako jediný z nich na začátku úplně hrát na kytaru. Nicméně až vlastně nedávno jsem se dozvěděl, že máma Boba Marleyho a táta Bunny Wailera spolu žili a měli spolu dceru, která nedávno vydala svý první a jediný album. No a takže znamená, že vlastně byli trošku, jak se říká, brother from another mother. Bunny a Bob. A tak jsem chtěl zahrát jednu klasiku o pokrytcích od Bunnyho Wailera a potom vzpomínku na Bunnyho tribute song, který po jeho fyzickém odchodu natočil náš Brother from Another Mother Earl 16. Takže dneska to máme takový dubwise, víc dubwise, protože vás za chvilku čeká taky několik pozvánek, které jsou tady pro Česky a Moravu, který jsou taky docela dubwise sladěný. Tak vysvětlím za chvíli, teď Bunny Wailer a potom L16 a pak si povíme víc. Posloucháte Live and Direct, 22 hodin 10 minut, Color Music Radio, úterní reggae speciál.

Zakladatel, nebo v podstatě největší veterán jamajského toastingu Daddy U Roy, tady v dubové produkci Mat Profesora a z jejich společného alba jménem True Born African, stejnojmenná věc. Předtím v produkci Mat Profesora to byl L16 a my se ještě teď dáme do třetice jednoho Mat Profesora jako takový dubový antre k tomu, co potom bude následovat, a vybírám z další klasický desky z labelu Ariwa, který vydává už muziku ve Velké Británii přes 40 let. A jedním z těch dalších zásadních men, který vydávali u Arivy mnoho alb a taky se poprvé v 90. letech podíval do Prahy právě za to provodu Mat Profesora a jeho kapely Robotics, to je Maccabi. Koncert, který proběhl, tuším, že někde v nějakým 96., pokud se nepletu, a bylo to jako zjevení v Roxy, první koncert Maccabiho, mám ho někde nahranej a moc rád vzpomínám na to, protože z mýho pohledu tady způsobil dobrou revoluci toho, že spousty lidí se začalo učit hrát muziku právě podle tady tohohle koncertu a podle týhletý dubový kapely, a z mýho pohledu to je jeden z kořenů toho, proč tady je dub takhle silnej. A něco o české dubové scéně, to si povíme za chvíli, ale teď Maccabi, dáme One for Jah.

Tak dýchejte, nezapomínejte dýchat při téhle hudební náloži. Dostali jsme se do Dubwise segmentu, srdečně zdravím, od Karlových Varů na západě až po Opavu na východě a všude mezi tím, kde posloucháte. Před chvilkou jsem dostal zprávu z Opavy od Jirky, a.k.a. Shota G, srdečně zdravím. Toto to byly Zion Train, moje oblíbená věc jménem Biorhythm se současnou zpěvačkou tohodle legendárního dubového britského projektu Kiarou, s kterou vystoupili loni na reggae beatingu. A to je z alba Illuminate. Předtím ta věc jménem Unity. To byl projekt Moving Souls featuring Mickey Romeo. Věc, kterou jsem objevil už někdy koncem 90. let na kompilaci Serious Dropout, která vycházela na u Sony Music, respektive tam byl nějaký sublabel, který teďka nemůžu úplně najít. Nicméně Serious Dropout vyšel ve tři kompilace a tohle to je z první z nich, tak Jirko, moc rád ti všechny tři zapůjčím, protože zajímavým způsobem obsahujou sound 90. let hodně dubovej, ale tehdy se to všechno míchalo tak jako dohromady velmi zajímavým způsobem a vlastně spousta lidí tady poslouchalo hodně dubovej věcí, i když třeba poslouchali více elektronickou muziku a tak dál. Jak jsem říkal předtím, myslím si, že právě tyhle ty projekty, ať už Matt Professor nebo Zion Train nebo britská scéna obecně tady zanechali velmi důležitou stopu v rámci tady místní domácí hudební evoluce a dali nám kořeny toho, že tady je hodně silná dub music. A já mám pro vás několik pozvánek, který se právě týkají hodně převážně dub music, a to sice hnedka tenhle ten pátek proběhne taková první dubová akce v Praze, ne první, ale první z té chronologie těch akcí, které vám chci doporučit, a jmenuje se tuším Subwise, proběhne na Štvanici a já vám o ní řeknu víc až za chviličku, protože mezi tím musím si k tomu najít pár informací, tak se ještě jednou vrátíme k Matt Professorovi a jeho labelu Arriva a ukážeme si, že dub taky je jedním z kořenů žánru, který můžete znát pod jménem dubstep. Je to právě z desky The Roots of Dubstep, Matt Professor. A jestli vám tohle nezní dost dubstepově, počkejte chvilku.

Tak, taky tam myslím, že moc dubstepu, anyway. Tohle album Mat Profesora nás bere hodně ke kořenům. Tak už jsem našel informace, které jsem hledal, a to k té akci, která proběhne tento pátek 22. května v Praze na ostrově Štvanice v divadle Vila Štvanice. Akce se jmenuje Subwise, je to její druhý pokračování a nabízí mezinárodní line-up zaměřený na současný dub a reggae, prolínající se právě s dubstepem, včetně několika zástupců současné scény a jednoho z nejzásadnějších českých dubových sound systémů Pure Energy. Headlinery budou německá flétnistka Pia Zawa, která vystoupí spolu s rakouským producentem Dubbing Sun. Jejíž nejnovější album Eternal Works vyšlo začátkem tohoto března na labelu Moonshine Recordings. A o poctivý warm-up se jim postará jejich kolega z labelu Echo Boy z toho stejného labelu, který představí svou současnou produkci a remixy, které se pohybují na pomezi dubstepu, dubu a reggae. Z místních selektorů přijali pozvání taky Blofeld, který působí především na drum bassové scéně, ale pro tento večer si připraví speciální set balancující mezi dubem a dubtechnem. Po headlinerech vystoupí taky DJ Mara Stepa, který si připraví našláplý taneční set plný originálních dub plates z různých koutů světa. A chybět nebude ani úvodní a závěrečný set od DJs z Pure Energy Sound System. Tak tolik pozvánka na 22. května, Praha, Vila Štvanice. O den později tady mám pozvánku do Zlína, kde proběhne mezinárodní sound systémová konference. Slyšíte dobře, 23.5. ve Zlíně a tu akci pořádají Bashment Bass Foundation a u té příležitosti mi poslali celý velký článek o historii sound systémové kultury, který můžete najít u mě na webu Jam Music. Tak vřele doporučuji přečtení pro pochopení právě těch souvislostí. Je tam i hodně o sound systémové scéně tady u nás v 90. letech, kdy se vlastně prolínaly dubová scéna, techno scéna a s dalšími vlivy a žánry. Tak a na tady tomhletom prvním setkání reggae dubových sound systémů pod jménem International Sound System Conference se ho zúčastní tři domácí sound systémy Bashment Bass Foundation ze Zlína, Dub from the Ground z Trenčína a olomoucký Conscious Soldiers. Tři sound systémy na kopci Svah Zlín 23.5. to znamená tuto sobotu, vstupné je pouze na místě, žádný předprodej a akce je přístupná od 12 do 24 hodin. Speciální porce sound systémové kultury, hned tři sound systémy na jednom místě. Bashment Bass Foundation se na scéně pohybují už 26 let. Dub from the Ground ze slovenského Trenčína taky patří mezi nejaktivnější sound systémy v regionu a k tomu nejnovější sound systém olomoucký Conscious Soldiers, který mají taky velký hudební záběr a spousty skvělých dub plates a říká se, že je jeden z nejlepších sound systémů, který tady u nás jsou k slyšení. Takže akce se koná jen v případě příznivého počasí, tak držíme palce. Občerstvení zajišťuje Svah Zlín, kde se ta akce uskuteční, to znamená speciálně pozvánka pro opavské šota, to je pro tebe. Případně vás, kdo posloucháte ve Znojmu nebo v Brně, tak tip udělat si v sobotu vejle do Zlína, ale nezapomeňte si to otočit, abyste v neděli zase přijeli do Prahy, protože v Praze dnes už zmiňovaný koncert The Abyssinians s Lone Rangerem a s nadupanou jamajsko-francouzskou kapelou v Lucerna Music Baru. A u té příležitosti jsme na začátku dnešního vysílání otevřeli soutěž o tři volné vstupy. Tři z vás vyhrajou jeden volný vstup a je potřeba mi napsat tři originální členy The Abyssinians, tři libovolné songy tady tohoto vokálního tria a tři jejich zásadní alba. Všechno najdete, pokud budete chtít a odpovídejte mi jakkoliv, ale pište mi na lukas@radiocolor.cz. To jsou tři nejbližší pozvánky.

A pokud se nepletu, tak těch akcí teďka o víkendu bude ještě trochu více. Tady už to, už tady brousím, abych to všechno našel. A Kunta Kinte, oblíbený riff. Stále pozvoláme produkci od profesora. Tak, basy doprava. Si přidejte ještě případně sami, abych se vám neutrhl repráky.

hlučný bass. Tak s akcí, který se chystají v tomto týdnu, ještě 21. května Jirka Vaš v Praze, 2 Vinohrady, Římská pivovar, Subwise v pátek Věle Štvanice, už jsme zmiňovali, International Sound System Conference ve Zlíně v sobotu taky. V sobotu zároveň tip ještě pro pražský na Žižkově v prostoru Second Shot bude Seasoning This Scene with Hall and Reggae Recipe. A v sobotu taky hraje DJ Buky v Českých Budějovicích v prostoru Aqua Loca.

No a pak jsem chtěl taky zmínit příští týden. Protože naše kapela Urban Bushman, kterou jsme měli někdy v letech 2004-2005 až do roku 2015, tak jsme potom se vydali každý svojí cestou, nicméně nás život znova spojil dohromady a my jsme po 15 letech udělali reunion, na který teďka trénujeme a na který se moc těšíme a který proběhne už příští týden. Takže pokud chcete mě vidět zpívat se skvělou reggae dubovou kapelou Urban Bushman, tak jsme dali znova dohromady společnou chuť nahrávat. Vytáhli jsme z našich dvou alb Maranatha a Heart ty naše nejoblíbenější songy a k tomu jsme vytvořili skoro půlku setu nových písniček, který můžete premiérově slyšet už příští týden 29. v pátek v Davidské klubovně, případně o den později potom na akci Rucen Future Sound Systemu, která proběhne v kempu Karvánky, kousek od Českých Budějovic. To je kemp s jezerem na koupání a celý víkend tam bude, příští víkend tam bude Sound System od Rucen Future. To bude taky hodně eklektik. Tak jsme moc rádi za pozvání, že nás čekají hnedka takhle dva koncerty za sebou. V pátek v Davidský klubovně se otvírá 19.30. Večer odstartuje s vinylovým setem Dasha Faya. Potom ještě jedno překvapení v podobě ještě jednoho reunionu, aspoň části party Messenjachs. Nevím, jestli znáte tuto kapelu a ta fungovala zhruba v těch podobných letech jako Urban Bushman. Tak zahraju pár písniček a potom už Urban Bushman a potom afterparty se mnou admirálem Kolíbalem 29. května Davidská klubovna neboli KC klubovna v ulici generála Píky kousek od pražského Kulaťáku. Tak, to je pozvánka na pátek. Roots and Future Sound System, už jsem říkal, ten běží od pátku až do neděle v kempu Karvánky. Tak, se moc těším, když už teda zmiňuji Urban Bushman a moc rád by vám zahrál ty nové věci, ale máme je zatím ne studiově nahraný, ale jenom v rámci našich sessions, takže vám zahraju něco ze starého alba, z toho druhého, který se jmenuje Heart, který vyšlo v roce 2006 a zahraju vám dubovou věc jménem Money Dub, která vzpomíná na song Money od Horace Andyho. Urban už mám právě teď a pozvánka 29. dubna Praha, 29. května Praha, Davidská klubovna, 30. května Kemp Karvánky a potom 20. června Hořice Festival Cultural Reggae Vibes, na který bychom si měli posvítit ještě o trochu více, protože zrovna zveřejnili kompletní program. Potom za chvilku.

Takhle nám to znělo v roce 2006. Urban Bushman z desky Heart. Dávám ještě jednu ukázku, jeden z těch kultovních songů, který se dostali do toho nového setu, který tam rozhodně nemůže chybět, song jménem Adonai. A ještě jednou teda pozvánka na příští týden na reunion koncert Urban Bushman 29. Praha a 30. Jižní Čechy Karlovanky. A pak jsou ještě pozdorezený 20. června Hořice pod Krkonoší a 1. srpna Olomouc a festival Reunion společně s Homeboy Rasta, doktorem Karim a Kokomanem. Tak to mi to zpívalo v roce 2006.

Yeah.

Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM.